knižko poďte vzaté v roky, trochy počítatý, jak ji čítáš meči, tam jaké stočilo, brzdy tvý mozek načí.